0: mateřských škol 3. městského obvodu.
1: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
2: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
4: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
3: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
5: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepříznivé počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
14: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
3: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
15: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
16: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
17: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
3: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod. Ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničku má Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou, a protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít účastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozen, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionu, tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila.

0: by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
2: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
3: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
2: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
3: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Sločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
2: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
4: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník, byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
2: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
4: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
2: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě

0: 100 000 korun a dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
2: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 000 pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží, a to i samozřejmě finančně.
3: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
4: Chodím tu 3 roky. Jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
5: Chodím do gymnastiky 2 roky. Vyhrala jsem hodně prvních míst a baví mě to. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
2: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
6: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
7: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
2: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měli obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
8: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
9: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
10: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
9: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
11: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky, máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
9: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
12: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince pěti dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
9: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
10: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi dvě oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě jedno oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat třetí oddělení. Tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
9: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
8: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
13: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
14: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
15: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
13: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
15: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
14: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
13: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
16: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické.

0: nějaké prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několika hodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
1: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
2: Měď.
1: Jo, to samý, pak se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
3: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
4: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehicle klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohoče, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohoče, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nimi vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak to jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
14: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
3: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
15: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
16: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
17: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
3: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že není školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika, takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude samozřejmě víc, budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničko má Středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červený, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně v

0: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
1: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
0: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
1: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Sločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
0: Akce kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
2: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
0: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
2: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
0: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáče.

0: Což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou. Takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží, a to i samozřejmě finančně.
1: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrál poháru a medailích.
2: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
3: Chodím do gymnastiky 2 roky, vyhrála jsem hodně prvních míst a baví mě to. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku má tady přímo ve škole.
4: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
0: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
5: Do skautu chodím 2 roky.
1: Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
6: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
0: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
4: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měli obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
7: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
8: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
9: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
8: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
10: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
8: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
11: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti

0: I odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
1: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
2: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě jedno oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat třetí oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
1: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
3: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
4: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
5: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
6: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadnout, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
4: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
6: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
5: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
4: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
7: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. To jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
8: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. Se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
9: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
4: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží, prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zemní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou pod, jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak tak. Jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 200 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkujem moc. Děkujem za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace. Sing.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrnovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikaci není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
14: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
3: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
15: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i prodám něco třeba sladšího a tak.
16: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
17: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
3: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, v té Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tady západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem

0: byly tři okruhy.
1: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín, přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Sločenice a vrací se zpátky přes Výheň, zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
0: Akce kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
2: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly tři trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
0: Za více než dvě desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
2: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
0: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu. Každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky. Jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletáček, což je atletický kroužek. A dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou. Takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží, a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích

0: Jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
1: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
2: Chodím do gymnastiky 2 roky, vyhrála jsem hodně prvních míst a baví mě to. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku má tady přímo ve škole.
3: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
4: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
5: Do skautu chodím 2 roky.
6: Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
7: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
4: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
3: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měli obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
8: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
9: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
10: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
9: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
11: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
9: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
12: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
9: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
10: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí,

0: a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě jedno oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat třetí oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
1: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
2: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
3: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
4: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kanonový list.
5: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadnout, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
3: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
5: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
4: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
3: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
6: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
7: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. Se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
8: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
3: Jako je například Bible Olomoucká, Bible Boskovická nebo Graduál Olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 metru. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba, ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohdě, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé té sbírce vlastně tu specifickou věc, školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohdě, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od Bohdě a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak to jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na který se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
6: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věří.

budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Doubravci žijí. Já z toho mám radost, vyšel jsem vstříc panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží a já si jdu teď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrnovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu se souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
14: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
3: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
15: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
16: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
17: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
3: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco najeto, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starších žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jí zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko,

0: tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto. A pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, museli jsme, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky. A já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to. Takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly

0: Myslíme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly tři trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
1: Za více než dvě desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
0: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
1: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží, a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky. Jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky. Vyhrala jsem hodně prvních míst a baví mě to. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
10: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v

0: Ostravici jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
1: Do skautů chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
2: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
0: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a v podstatě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
3: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
4: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
5: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
6: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci, nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhletu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
5: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
7: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky, máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
5: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
8: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
5: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
6: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě jedno oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat třetí oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
5: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
4: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
9: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
10: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
11: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
9: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
11: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
10: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
9: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
12: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
13: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází.
14: Myslíte, že to
13: měď? Jo, to se mi pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
15: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky, s její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
9: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží, prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zemní tvorové, protože já mám ráda jako zimu, trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou pod, jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak tak? Jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkujem moc. Děkujem za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na který se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality. A jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízení počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrnovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu se souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
14: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
3: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
15: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
16: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
17: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
3: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika, takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco najeto, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude samozřejmě víc, budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starších žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jí zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník.

Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky.
12: Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
13: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho,

0: že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
1: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
2: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měli obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
3: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
4: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
5: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
4: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
6: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
4: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
7: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
4: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
5: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
4: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
3: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
8: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
9: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.

0: pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
1: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
0: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
2: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
1: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
3: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
4: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. Se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
5: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
1: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 metru. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba, ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohdě, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé té sbírce vlastně tu specifickou věc, školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohdě, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od Bohdě a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak to jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde si to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si jdu teď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Mileme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikaci není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek Králové. Temperamentní vystoupení na výboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou, ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
14: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
3: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
15: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
16: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
17: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
3: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón, dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Uh-huh. Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladších žáků a starších žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.

0: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
1: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
2: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
3: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
2: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
4: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
2: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
5: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
2: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
3: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
2: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
1: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
6: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
7: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kanonový list.
8: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, informovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
6: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
8: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
7: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy, a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné. A vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí. Takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
6: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
9: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
10: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
11: Myslíš, že
10: to samý pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
12: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
6: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porivy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zemní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny.
14: Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
15: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou, nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
14: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
15: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
14: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
15: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
14: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
15: Jasně.
14: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
15: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
14: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
15: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
14: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
15: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
14: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkujem. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
15: Děkujem moc. Děkujem za pozvání.
14: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škoda Land už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, shlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škoda Landu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těší?
21: Já na matiku, já taky.
22: Na tělocvik. Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
23: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
24: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
25: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
23: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
26: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
23: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
23: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
27: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
28: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací, a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
27: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
27: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
27: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo? Žádný světla, jo? Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo? Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No tak úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bon Patat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídaní, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako z pravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i

0: filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
1: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
0: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
2: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
0: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
3: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
4: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
0: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
6: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
7: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
8: Co je hlavním cílem akce?
7: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
8: Co patří k těm vrcholům toho programu?
7: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
8: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
7: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
6: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
9: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
8: Jak jste spokojen s úrovní těchto to složek z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi.
9: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální.

0: profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
1: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
0: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
3: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
1: A jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
3: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
1: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
3: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
4: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
4: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
5: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
5: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
6: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
7: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdil opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
8: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
7: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
9: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
7: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. Ta je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spáli nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Bosku v Hamre se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu Buchar, Brus a Dmychadla u Vídně. Přívodu vody na kola slouží Hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. To skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
6: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
8: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
9: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
8: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
9: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
10: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
11: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
12: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
14: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
15: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
16: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
13: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
15: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
13: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
17: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
13: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
18: Na matematiku.
19: Jo, a kde se ještě těší?
20: Já na matiku.
21: Já taky.
22: Na tělocvik.
23: Na matiku.
13: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
24: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
25: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
26: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
24: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
27: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupnou debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
24: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
15: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
24: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
28: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
29: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
28: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
28: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
28: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další? No,
1: tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty,

0: vrátím zpátky vlastně k té první otázce. Každý z vás, tak co by to bylo?
1: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, my jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
1: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
2: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty proflákle top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
2: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
1: Se zimou.
0: Se zimou.
1: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
1: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
2: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
1: Obojí.
2: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodeji přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, je to, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
2: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu, přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
1: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už

0: Tečně pro všechny přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
1: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
0: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
2: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
3: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně zbrusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
0: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
5: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
6: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
7: Co je hlavním cílem akce?
6: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
7: Co patří k těm vrcholům toho programu?
6: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
7: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
6: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
5: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
8: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
7: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek? Z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima.
8: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
7: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
8: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v

0: součástí naší bezpečnosti.
1: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
2: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
3: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
2: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
3: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
2: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
4: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
3: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
4: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
5: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
3: A co jste ještě vyzkoušeli?
5: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
1: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
6: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
7: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
8: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
7: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
9: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
7: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

0: Lemovaná 25 kapličkami, její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u Čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Já jsem to skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší. Jsem
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, má

0: tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
1: South of Heaven 2026 z Bytiny.
2: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli,

0: Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
1: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
2: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
0: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
4: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
5: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
6: Co je hlavním cílem akce?
5: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
6: Co patří k těm vrcholům toho programu?
5: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
6: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
5: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
4: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
7: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji jim hodně štěstí ve službě.
6: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
7: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
6: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
7: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
4: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
8: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
6: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
8: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
6: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
8: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
9: Přišel jsem se podívat tady na

0: na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
0: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
2: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
2: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
3: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
4: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
5: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
6: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
5: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
7: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
5: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha shořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede na návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od

0: 17 do 20-30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasického výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
1: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše, v terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
2: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
1: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buškův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. To skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a
21: kde
20: se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. a 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, než prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme a necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtržmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo? Žádný světla, jo? Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo? Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty proflákle top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak 2denní vstupenku, tak 1denní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intel.

0: kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
1: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
2: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
4: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
5: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
6: Co je hlavním cílem akce?
5: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
6: Co patří k těm vrcholům toho programu?
5: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
6: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
5: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
4: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
7: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji jim hodně štěstí ve službě.
6: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
7: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
6: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
7: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
4: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
8: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
6: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
8: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
6: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
8: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
9: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
6: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
9: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
10: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
6: A co jste ještě vyzkoušeli?
10: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
4: Děti se také zapojily doplně.

0: Plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
1: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
2: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Fryšták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
3: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
2: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Fryštáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
4: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Fryštáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívadež do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
2: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to ale všechny sochy a všechny postranní oltáře. Právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede na návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskovhamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu Buchar, Brus a Dmychadla u Vídně. Přívodu vody na kola slouží Hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší. Já jsem
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních leteckých papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupili podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matematiku, já taky.
22: Na tělocvik.
23: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
24: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
25: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
26: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
24: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
27: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
24: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
24: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
28: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
29: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
28: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
28: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
28: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takovej tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtržmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bon Patat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídaní, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sour Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sour Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou, kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako

0: že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
2: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
3: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
4: Co je hlavním cílem akce?
3: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
4: Co patří k těm vrcholům toho programu?
3: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
4: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
3: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
2: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
5: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je jich celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
4: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
5: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni pravým hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
4: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
5: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
6: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
4: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
6: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
4: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
6: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
7: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
4: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
7: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
8: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
4: A co jste ještě vyzkoušeli?
8: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
1: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
9: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice.

0: Se. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdil jí opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
1: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
0: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
2: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
0: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel, a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasického výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní.

0: národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Dalším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních leteckých papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupili podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
14: Jo, a kdo se ještě těší?
19: Já na matiku. Já taky.
20: Na tělocvik. Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
21: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
22: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
23: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
21: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
24: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupnou debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
21: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
21: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
25: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
26: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takového toho striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
25: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
25: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
25: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. a 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtr žmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026. Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečně.

0: Vrnější záchranářské techniky Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
1: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
2: Co je hlavním cílem akce?
1: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
2: Co patří k těm vrcholům toho programu?
1: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
2: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
1: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
0: Den IZS ve Frýdku Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
3: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
2: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
3: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
2: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
3: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
0: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
4: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
2: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
4: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
2: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
4: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
5: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
2: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
5: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
6: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
2: A co jste ještě vyzkoušeli?
6: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
0: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
7: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
8: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
9: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá dvě jiné.

0: důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tu, kde nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
1: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
2: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu Buchar, Brus a Dmychadla u Výhně. Přívodu vody na kola slouží Hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Dalším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích. Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká.

0: A budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
1: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky, a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
2: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
1: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
3: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
1: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
4: Na matematiku.
5: Jo, a kde se ještě těší?
4: Já na matiku.
6: Já taky.
7: Na tělocvik.
8: Na matiku.
1: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
0: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
10: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
9: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic plzeňského kraje.
11: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat, a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum, a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
9: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
12: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
9: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
6: Nová expozice Atomů

0: kapsel s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
1: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
0: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
2: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
0: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
3: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
0: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabídky

0: nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
1: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Hmm. Takže to je taková, taky taková specialita.
2: Hmm, to určitě, to určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
0: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
2: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
0: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
2: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
1: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, my jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
2: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
1: No to jak, úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
2: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
0: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
2: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
0: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
2: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
1: Se zimou.
2: Se zimou.
1: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
2: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
1: No, to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
2: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním, protože festival se koná dva dny, když budu chtít zůstat oba dva dny, tak jak je to s ubytováním?
0: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi, za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako z pravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
2: Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
1: Obojí.
0: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
2: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
0: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu, přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
1: South of Heaven 2026 Zbytiny.
2: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.

0: samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
1: Co patří k těm vrcholům toho programu?
0: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
1: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
0: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
2: Den IZS ve Frýdku Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
3: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji jim hodně štěstí ve službě.
1: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
3: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
1: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
3: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
4: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
1: A jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
4: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
1: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
4: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
5: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
5: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
6: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
6: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
7: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
8: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Fryšták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
9: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
8: připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od transitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensku.

0: Slovensko ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
1: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km, a to pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
0: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 km. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 km protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 km.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu,

0: Lemovaná 25 kapličkami, její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u Čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívod vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupnou debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a, you know, presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit.
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Hmm. Takže to je taková specialita.
0: Hmm, to určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme a necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtr žmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodeji přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol

0: Den IZS ve Frýdku Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
1: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
2: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
1: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
2: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
1: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
0: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
3: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
2: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
3: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
2: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
3: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
4: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
2: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
4: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
5: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
2: A co jste ještě vyzkoušeli?
5: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
0: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
6: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
7: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
8: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projíždět tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
7: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
9: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km, a to pokud chceme dneska

0: rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největší klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

0: lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřený. Dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky, což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
1: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
0: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
2: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
3: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
2: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
3: Tady na tom hřišti.
4: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
0: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
1: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
0: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
6: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
5: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
7: Od železničních leteckých papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
5: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
6: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
5: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
7: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
5: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
8: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
9: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
10: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
5: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
12: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
13: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy, takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
14: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
11: Děti nejprve nastoupili podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
13: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
11: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
15: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
11: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
16: Na matematiku.
17: Jo, a kde se ještě
18: těší? Já na matiku.
19: Na tělocvik.
20: Na matiku.
11: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
21: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
14: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
22: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
21: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
23: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupní debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
21: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
13: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct jít tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
21: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
18: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takového toho striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
2: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
19: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
2: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
20: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
2: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo? Žádný světla, jo? Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo? Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No tak úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídaní, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel

0: musí něco najít přes Booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
1: Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
0: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
1: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
0: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu, přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 Zbytiny.
1: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace, je

0: Že můžeme být všichni právem hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí, a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
1: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
0: Je to skutečně tak, a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce, a myslím si, že to k tomu patří, a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
3: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
1: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
3: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
1: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
3: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
4: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
4: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé, a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
5: Líbilo se mi, jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
5: Se podívat na velké nůžky, válec, a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
6: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
7: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometrů dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
8: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné KKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti, a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného, a ohrožujeme zdraví obyvatel.
7: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
9: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km, a to pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
7: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel, a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu Buchar, Brus a Dmychadla u Vídně. Přívodu vody na kola slouží Hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady. Ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti. No.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim

0: nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit, vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
1: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
2: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
1: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
0: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
1: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
2: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
1: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
3: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
4: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
5: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
1: Vesmírné dobrodružství ve Škodalandu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
7: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
8: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
9: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
6: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
8: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
6: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
10: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
6: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
11: Na matematiku.
12: Jo, a kdo se ještě těší?
13: Já na matiku.
14: Já taky.
15: Na tělocvik.
16: Na matiku.
6: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, Televize ZAK.
13: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
9: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
14: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
13: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
15: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
13: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
8: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
13: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro Televizi ZAK Kateřina Brtníková.
16: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
17: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
16: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
18: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
16: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. a další se ještě chystají.
19: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
16: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom Muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další? No,
1: tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bon Patat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2020.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou, kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Killed Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je jich celkem 60 a jsem rád, že se nábor k policii daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to

0: součástí naší bezpečnosti.
1: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
2: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
3: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
2: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
3: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
2: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
4: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
3: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
4: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
5: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
3: A co jste ještě vyzkoušeli?
5: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
1: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
6: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
7: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
8: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
7: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
9: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
7: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice, například

0: napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel, a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to ale všechny sochy a všechny postranní oltáře. Právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede na návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

0: lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, my jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda

0: prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
1: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
0: No tak úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
1: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
2: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
1: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
2: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
1: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
0: Se zimou.
1: Se zimou.
0: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
1: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
0: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
1: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
2: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
1: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
0: Obojí.
2: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
1: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
2: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
0: South of Heaven 2026 z Bytiny.
1: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich

0: na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
0: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
2: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
2: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
3: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
4: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
5: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Fryšták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilí opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
6: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projíždět tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
5: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Fryštáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
7: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Fryštáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
5: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální

0: speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberg vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil je zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, tak ji nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady. Ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
11: Na matematiku.
19: Jo, a
11: kde
19: se ještě těší?
11: Já na matiku, já taky.
20: Na tělocvik. Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
21: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
22: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
23: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
21: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
24: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
21: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
21: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
25: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
26: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací, a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
25: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
25: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
25: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jak, úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bon Patat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídaní, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South Haven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South Haven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek? Z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima.
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel?

0: se také zapojili doplnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
1: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
2: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Fryšták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
3: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti. A to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
2: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Fryštáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
4: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Fryštáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
2: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností.

0: osobností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasického výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty, rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukup debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací, a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a, you know, presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: Vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.

0: 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
1: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projíždět tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
0: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Fryštáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
2: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Fryštáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
0: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl

0: pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
1: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
1: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20.30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda Historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
1: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
0: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
1: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Dalším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupnou debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct jít tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Hmm. Takže to je taková specialita.
0: Hmm, to určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme a necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtr žmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina.

0: Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
1: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
2: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
0: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
4: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
5: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
6: Co je hlavním cílem akce?
5: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
6: Co patří k těm vrcholům toho programu?
5: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
6: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
5: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
4: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
7: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji jim hodně štěstí ve službě.
6: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
7: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
6: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
7: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
4: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
8: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
6: A jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
8: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
6: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
8: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
9: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
6: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
9: Užívám si to hodně, protože ta policie

0: nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
1: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
2: A co jste ještě vyzkoušeli?
1: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
3: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
4: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
5: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
6: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné KKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
5: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
7: D49 nemá pomáhat jenom Holešovu, Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
5: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o 2 roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské 2. největší synagogou v Evropě a 3. největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně 2 věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně 2, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá souška plzeňské Madony. Ta je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskulhamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základní mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních leteckých papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základních škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky
23: na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže jako vojem světonázoru realistického k jejím průvodě, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: I kolegové profesora zabývá výzkumem jevu, které současné modely zatím nevysvětlit. Od kvantifyziky po plazmové fenomény.
31: Exhibit in experiments in the lab put in such a, you know, presentable, really
1: It's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie,

0: Nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde, někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny. Co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
1: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je pátý ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
0: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi. A děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
1: A jak vybíráte ty kapely?
0: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková, taky taková specialita.
1: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
0: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
1: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
0: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
1: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtržmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, my jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
1: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jak, úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
1: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
0: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
1: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
0: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
1: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
1: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
1: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
1: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
0: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
1: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
0: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak 2denní vstupenku, tak 1denní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
1: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
0: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to 2denní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 Zbytiny.
1: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum

0: že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
1: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
2: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
4: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
5: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
6: Co je hlavním cílem akce?
5: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
6: Co patří k těm vrcholům toho programu?
5: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
6: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
5: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
4: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
7: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je jich celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
6: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek? Z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi.
7: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
6: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
7: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
4: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
8: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
6: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
8: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
6: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
8: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
9: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
6: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
9: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
10: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
6: A co jste ještě vyzkoušeli?
10: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
4: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
3: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se

0: po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
1: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Fryšták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilí opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
2: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti. A to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
1: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Fryštáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
3: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Fryštáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o 2 roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské 2. největší synagogou v Evropě a 3. největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně 2 věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně 2, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá souška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskulhamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchár s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů.

0: kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
1: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: Vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po

0: 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
2: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
1: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
3: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
4: Takže za to takhle pamětní mince?
3: No, tak rozdávali mince na 80. To skoro polovinu tady strávil.
4: Tady na tom hřišti.
3: Bylo to milý, no.
5: Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
1: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
2: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základní mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
1: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
6: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
7: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
6: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
7: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
8: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
9: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
10: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalandu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
12: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
13: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
14: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
11: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
13: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
11: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
15: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
11: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
16: Na matematiku.
17: Jo, a
18: kde
17: se ještě těší?
18: Já na matiku.
19: Já taky.
20: Na tělocvik.
21: Na matiku.
11: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
23: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
24: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
22: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
4: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupnou debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
22: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
13: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
22: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
18: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
19: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
18: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
20: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
18: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
21: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
18: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. a 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty proflákle top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním, protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi, za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South Haven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k ním ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou

0: Mariánských lázní pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Na dně integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
2: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
3: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
4: Co je hlavním cílem akce?
3: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
4: Co patří k těm vrcholům toho programu?
3: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
4: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
3: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
2: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
5: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
4: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek? Z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima.
5: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
4: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
5: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
6: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
4: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
6: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
4: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
6: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
7: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
4: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
7: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
8: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
4: A co jste ještě vyzkoušeli?
8: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
1: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
9: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilí opakovaný odpor a neustálé procesní napadení.

0: Dání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
1: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projíždět tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
0: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
2: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
0: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 km. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 km protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 km.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberku, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení, tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství podobenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasického výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu,

0: Lemovaná 25 kapličkami, její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buškův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší. Já jsem
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděl jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to tělo jsou vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom Muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtr žmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. A co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání. Já bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026. Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně zbrusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dní integrace

0: i bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
1: Co je hlavním cílem akce?
0: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak, aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
1: Co patří k těm vrcholům toho programu?
0: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
1: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
0: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
2: Den IZS ve Frýdku Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
3: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je jich celkem 60 a jsem rád, že se nábor k policii daří a přeji hodně štěstí ve službě.
1: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
3: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
1: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
3: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
4: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
1: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
4: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
1: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
4: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
5: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
5: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
6: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
6: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
7: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
8: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
9: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné KKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovský způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to,

0: že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a jsou zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
1: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
2: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. Ta je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu,

0: Lemovaná 25 kapličkami, její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u Čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku, já taky.
22: Na tělocvik.
23: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, Televize ZAK.
24: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
25: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
26: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
24: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
27: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor skultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
24: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
24: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro Televizi ZAK Kateřina Brtníková.
28: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
29: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací, a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
28: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
28: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
28: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další? No,
1: tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak 2denní vstupenku, tak 1denní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026. Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchrana.

0: toho programu?
1: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
0: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
1: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
2: Den IZS ve Frýdku Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
3: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
0: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima?
3: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
0: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
3: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
4: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
0: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
4: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
0: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
4: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
5: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
0: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
5: Užívám si to hodně, protože ta policie nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
6: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
0: A co jste ještě vyzkoušeli?
6: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
7: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
8: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
9: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné KKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projíždět tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
8: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
10: V49 nemá pomáhat jenom Holešovu.

0: Holešovsku. Nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívadež do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km, a to pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spáli nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, tak ji nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy, první začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály, druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů.

0: ale výhled ze shora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je Sady 35. 11.
2: Jsme ve Velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
2: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do Velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
0: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do Velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řehtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu,

lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen za

0: Zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buškův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřený. Dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky, což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce.